program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Tisku.cz. Náplně hned.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: o muziku do 7 se na Hitradio 90 stará a moc pěkně Dezré. Já jsem Vláďa Řepka, dobré ráno. Do studia akorát přichází Renata, která sleduje, jak se jede. Nebo spíš nejede?
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli dopravnímu omezení necháte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po Strakonické D4, a to mezi 12. až 14. kilometrem. Nehoda osobního auta překáží v pravém pruhu na D8 na 40. kilometru u Rochova ve směru do Prahy. Počítejte tam se zdržením kolem 10 minut. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D6 na 119. kilometru z Chebu na Karlovy Vary, kde policie řeší srážku dvou osobních aut, a na Brněnsku na trase z Bratčic směrem na Hrušovany u Brna u odbočky na Letce probíhají odklízecí práce po požáru osobního auta a silnice je zavřená. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbity.cz.
12: RekBity, záruka kvality.
13: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
14: Yes, sir!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: U nás byle rozhodně. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře. 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
3: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
8: počasí.
0: Jestli jste si stěžovali, že je zima, tak se dneska oteplí. Ráno bude oblačno až zataženo, hlavně na severu se místy vyskytnou přehánky, bouřky, jenom výjimečně. Teploty 23 až 27, na Moravě 30, na horách 18 stupňů.
8: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Je za minutu 7, dobré ráno vám přeje zítra Rádia 90, Vláďa Řepka. Je středa 19. srpna, takže zbývá do otevřených škol 13 dnů. Není to, doufám, nějaký nešťastný číslo, no naopak. Ale abychom nabrali sílu na nakupování všech těch penálů, per a pravítek, tak vám pouštím teď na sklidnění baladu Be Loved a Sweet Harmony.
8: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90.

0: Tak takhle nějak znělo léto roku 99. Na Hitrádiu 90 v 70 Texas a Summer Sun. V klipu k tomuhle hitu zpěvačka Charlene Spiteri leží v posteli, což už samo o sobě tehdy v Británii způsobilo šílený poprask. Charlene do té doby vystupovala v pánských oblecích a v tomhle klipu se objevila v posteli s polonahým modelem. No tak to ne, pánové. Britská televize samozřejmě okamžitě tenhle ten klip zakázala a nesměl se vysílat před desátou. A Charlene se rozčilovala, že když vedle raperů vystupují polonahý modelky, tak je to v pořádku. Charlene, dvojí metr se tomu říká. Dvojí metr. Za chvilku devadesátky zpátky s Robertem Milesem.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen!
10: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
14: Stylový, pevný, bez keců.
13: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
14: Když už bydlíš, tak pořádně.
13: Deflé, dvě E na konci.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

To, co se tu lesklo, to byly kožený kalhoty Lennyho Kravice. Na Hit Radio 90 v 7.25, dál hrajeme 90 non-stop. Než si dáme v plný parádě ATB. Pamatujete na Přátelé, jak se v něm Joey pořád trapně vymlouval, že mu přes cestu přeběhl mýval? Tak Němci začali pořádat kuchařský kurzy na mývalý maso. Nemůžou si ho vynachválit, servírují ho na brusinkách, na červeném víně. No, tip od nás na oběd, není zač.

0: z Hitradia 90 v 7.36. Tohle jsou Wallflowers Heroes. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 77 let zemřel Frank Beard, dlouholetý bubeník legendárních texaských rockerů ZZ Top. A zatímco kapelu proslavili ty obří plnovousy až po pás, tak Frank Beard, ačkoliv se doslova jmenoval Fousatý, tak to byl paradoxně jediným členem téhletý trojice, který plnovous nikdy nenosil. Za bicími strávil víc než 50 let, takže Franku, nejenom vám za chvíli posílám Richarda Millera. Nebude to bez vás ľahké.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na GRI, BRDS.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zeleně.
2: A na GRI, BRDS.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.

0: pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Bruce Springsteen v programu Hit Radio 90 do 8 hodiny. Já se jmenuji Vláďa Řepka, přejeme vám s Brucem krásné ráno. Jaké bude počasí, co se stalo, krátký přehled, i jak to jede, to všechno máme a dáme. A 90 budou za chvilku zpátky doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na D1 na 196,5 kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto s nákladním, kolona má 4 kilometry, necháte v ní 20 minut. Snížit rychlost doporučujeme na D6 na 119. kilometru směrem z Chebu na Karlovy Vary, kde policie řeší srážku dvou osobních aut. Nehoda osobního vozidla překáží v pravém pruhu na D8 na 40. kilometru u Rochova ve směru do Prahy. Kvůli omezení necháte 10 minut v koloně na příjezdu do Prahy po strakonické D4 mezi 12. a 14. kilometrem a popojíždět budete také po D7 od Kněževsi kvůli omezení u letiště. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
8: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Dneska si dozvíme, který film bude Česko zastupovat v boji o Oscara. Sedmičlenná komise vybere z těchto pěti snímků. Čika čeka, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Letošní klima v Česku se zapíše do historie. Horké počasí překonávalo absolutní rekordy. Dříve mimořádně vzácné teploty nad 40 stupňů byly naměřeny během 5 dnů. Vzhledem k dlouhodobým trendům může jít o předzvěst počasí v budoucnosti. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Společnost OpenAI zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Firma chce nejprve upravit systémy používané k výzkumu a trénování AI. Reaguje tak na incident, kdy testovaný AI agent napadl systémy jiné firmy. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička ve dvou setech. Ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
2: Děkujeme za nejnovější zprávy do newsroomu.
0: Počasí.
2: Taky se podíváme, jak bude. Dneska se lehce oteplí, ráno bude oblačno až zataženo. Hlavně na severu se místy vyskytnou přehánky, bouřky jenom výjimečně. Teploty na horách 18, na Moravě 30. Všude jinde ne víc než 27 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Krásné ráno, je 8, já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90. Je to přesně 36 let, co se kameny valily do Prahy. Proč dal Mick Jagger Václavu Havlovi žárovku? Skvělou historku, třeba o tom, a za chvilku zazpomínáme na celý jedinečný koncert Rolling Stones v Praze na Strahově. A taky si je po Roxette a Ice MC dáme.
0: Vláďa Řepka.

0: Samozřejmě nám to nedalo, abychom si nepřipomněli včerejší výročí koncertu Stonů v Praze. Včerejší v roce 1990. Takže tady jsou Rolling Stones na Hit Radio 90 v 8.12. Slíbil jsem, že prozradím, proč dal zpěvák Mick Jagger Václavu Havlovi do ruky žárovku. Když totiž Stouni viděli, jak máme krásný hrad a jak v noci nesvítí, tak vytáhl mi peněženku a dal našemu prezidentovi pár tisíc dolarů na osvětlení té nádhery. Lístky stály 250 KČS, to jsme ještě byli se Slovákama federace, a dorazilo 100 tisíc lidí. Za chvilku Kim Appleby, OMD nebo Cranberries na Hit Radio 90.
1: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
2: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
2: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
5: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
2: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

kvůli ní bych vstával. Kim Appleby na Hitrádiu 90 826. Pěkné ráno vám přeje Vláďa Řepka. Včera u nás na D50 poprvé vysílala Lucka Petráková, kterou znáte z Instagramu nebo z Chumelenice, a ptala se nás, jaké jsme měli v 90 největší strachy. Lucko, tak já ti to povím teď. Můj největší dětský strach bylo, že propadnu z první třídy zpátky do školky k prťatům. No a představte si, že tahle ta naše noční můra se možná vrátí. Politici znovu řeší, že by se neúspěšní prvňáčci mohli vracet ze školy do školky. To bude jak z filmu Bota jménem Melichar. Hrajeme 90 non-stop a pokračujeme, Kim Appleby teď střídá Alanis Morissette.

8.38, Hit Radio 90 a Madonna, krásné ráno. V neděli oslavila 68. narozeniny a dárky ty si nadělila sama. Jste zvědaví, co dostala, co? Tak rovnou 11 nominací na letošní MTV Video Music Awards. V celkovém počtu tak trumfla třeba Taylor Swift, nebo Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars. Tak takhle zní Madonna. V neděli tak trumfla třeba Taylor Swift, nebo Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars. Tak takhle zní Madonna v nejlepší formě. A další úžasnou

0: Tam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo cherypraha.cz. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: 90 jsou zpátky.
4: Hit Radio 90. 90.

0: New Order na Hitradio 90, chvilku před devátou a vzpomínka na 1963, rok 1963. Za tuhle chytlavou melodií se skrývá poměrně komplexní text o atentátu na amerického prezidenta, jsme trochu vážní, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Podíváme se na dopravu a devadesátky budou za chvilku zpátky. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anatechová. 15 minut necháte na příjezdu do Prahy po D10 na 5. kilometru. Bourala tam 3 auta, kolona je od 7. Půl hodiny se zdržíte na D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 202 až 196. Důvodem je nehoda 2 aut v omezení. Kolona je pak i v opačném směru, tedy na Brno od 190. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Snížit rychlost doporučujeme na trase ze Žatce na Plzeň na výjezdu z Jesenice, kde hasiči odklízí olejovou skvrnu a porouchané auto brzdí provoz v jednom pruhu na D56 na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Šťastnou cestu.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska se lehce oteplí, ráno bude ještě oblačno až zataženo, hlavně na severu se místy vyskytnou přehánky a bouřky, ale ty jen výjimečně. Na horách teploty 18, na Moravě 30 a všude jinde ne víc než 27 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Rádiu 90, jsou 2 minuty před 9. Myslíte si, že letošní vedro a teplý moře nebo zprávy o požárech nás Čechy odradili od cesty na jih? Ne, neodradili. My jsme totiž potomci cestovatele Emila Holuba. Po Ricky Martinovi vám prozradím nejen to, kam jsme vyráželi nejčastěji, ale taky, za co si Češi na plážích čím dál tím víc připlácejí. Tohle jsou Liquido a Narkotik na Hit Rádiu 90. Krásné ráno.
0: Vláďa Řepka.
2: Hit Rádiu 90.

0: 9.08 na Hitradio 90. Ricky Martin, Livina Vidaloka. Člověk by si řekl, že 40-stupňový vedro ve Středomoří nebo zprávy o požárech odradí lidi, aby tam jezdili. Ale kde pak? Na Čechy si nepřijdete. Cestovky hlásí, že jsme zase vzali jich útokem. Řecko, Itálie, Španělsko i Turecko, tam je na plážích Čechama úplně narváno. A za co si nejčastěji připlácíme na cestách? Tak za lepší ubytování, pětihvězdičkový hotely, dobrý, hotely pouze pro dospělí, výborná věc, a komfort při cestě letadlem, takže si připlácíme za místa v letadle s větším prostorem pro nohy nebo za palubní catering. Za chvilku Adamsky Killer, 90ky jsou zpátky.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
12: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
11: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
12: Stylový, pevný, bez keců.
11: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
12: Když už bydlíš, tak pořádně.
11: Deflé. Dvě E na konci.
13: Devadesátky jsou zpátky.
14: Hit Radio 90.

dvě sestry, které se spolu od roku 2004 nebaví, ale pořád jim to zpívá. Eliša z Etik na Hit Radio 90 v 9.25. Já jsem Vláďa Řepka a mám tu zprávu, že český pracovní trh zažívá veliký obrat. Firmy mají dneska v kancelářích a v provozech dvakrát víc šedesátníků než dvacátníků a podle čerstvých dat statistiků průměrný věk pracujících dál poroste. No, zkrátka zkušenosti vládnou světu. A když je nemáte, tak si je aspoň půjčíte, jako Nicky French od Bonnie Taylor, teď na Hit Radio 90.

0: 9.37 na Hitrádiu 90 Oasis a počkejte. Pamatujete si, k jakému filmu je tohleto soundtrack? No jasně, Rocky. Před 50 lety byl Sylvester Stallone naprosto neznámý a Schwartz, ale napsal právě scénář k Rockymu a producentům dal drsnou podmínku. Buď budu hrát hlavní roli já, anebo vám to neprodám. A i když mu nabízeli obrovský peníze, neuhnul a zrodila se legenda. A o tom stojí za to natočit film. Tak na podzim film Já Rocky zamíří do kin. Samotný Stallone se o natáčení prý dozvěděl až z médií a byl celkem v šoku. Tak to se nedivím. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě střídá Markéta Rachmanová. Zůstaňte dál s Hitrádiem 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Stávám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina.

0: hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Půl hodiny se zdržíte na D1 na Prahu mezi kilometry 203 až 196. Důvodem je nehoda dvou aut v omezení. Kolona je i v opačném směru, tedy na Brno, a to od 190. po křížení s Břeclavskou D2. Půl hodiny necháte na příjezdu do Prahy po D10. Na 5,5 kilometru se srazila 3 auta a kolona se táhne od 10. po 5. kilometr. Bouralo se i na Pražském okruhu směrem k letišti. Na 22. kilometru jsou v sobě 2 auta, zdržení na 15 minut. A s omezením počítejte na D5 se od hranic s Německem na Plzeň mezi 110. až 100. kilometrem, kde silničáři opravují výtluky. Šťastnou cestu!
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně vráž u písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně.vráž.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Hezkou středu, 19. srpen. Dneska vám ráno možná začalo ještě tím, že napršelo do kafe a vyfoukaných vlasů, ale během dne už se zase ukáže slunce a ty mikiny ze včera byly jen taková srpnová provokace. Markéta Rachmanová s vámi, jdeme hrát, protože tak to máte stejně nejradši. Tak hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
15: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Já si upřímně myslím, že když Kylie seděla na onkologii a sdělovali jí, že nemoc se vrátila a že udeřila po letech podruhé, tak podle mě neměla v hlavě to, že by snad někdy měla udělat společnou písničku s Madonou, který v té době bude 68. Holky se přesto domluvily a je to teda nášup. A zase jen potvrzení toho, že každá voda steče nakonec z kopce dolů a stázina se dostane Kubovi za ženu. Právě teď Buty, Hit Radio 90. Hezký den.

0: unbelievable. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
1: Pyžámko s jednorožcema.
0: Máme.
1: Bundu a sovčelky s kočičkama.
0: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
1: Tepláčky, tyhle mám děravý.
0: Máme tyhle s dvojitými koleny.
1: A hlavně méně.
0: Neboj, máš ho už v batůšku.
1: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
0: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, Fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
6: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
10: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Březová!
11: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
12: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
15: Hrajeme vám 90ky nonstop.
16: Pěknou středu, svět je plný dobrodruhů. Jeden z Blanska se vydal na nafukovacím paddleboardu z jihu Moravy až k Baltu. Představte si to, což chtělo kus odvahy, hlavně teda kvůli těm vyschlým řekám. Tak gratulujeme panu Zdeňkovi a posíláme písničku.
15: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Hele, radši to vem znova.
11: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Mami, já mám řidičák.
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Krásný dopoledne. Pokud se vás netýkají prázdniny jako rodiče, tak je to kolem pro vás asi jenom další obyčejná druhá polovina srpna. Ale u nás doma už se malinko začíná řešit třeba to, že se do školy v září přece nepůjde v těch samých botách, ve kterých se z nich odcházelo. Nákupní centra zažijou možná už tento víkend tlaky a rodinné rozpočty zasáhla právě druhá vlna letního výprodeje, akorát nedobrovolná. Pokračujeme dál na Hit Radio 90. Madonna je tady.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: Desátka. 90.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně.

0: třikrát zelená smažák.
1: Říkaj!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: 90 jsou zpátky.
6: Hit Radio 90. Jo.

0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Escucha el ritmo.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTcentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTcentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Láme se den, snad je za námi ta jeho horší polovina a teď už se to bude všechno jenom stupňovat do kladných a pozitivních čísel. Já jsem Markéta Rachmanová, ty největší hity léta nesu sebou, jak je mým dobrým zvykem. Jdeme na ně.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio devadesátka.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: 90.
11: You got that something.
10: Jsou zpátky.
11: 90.
10: Hit Radio 90.

0: Jo, někdy je to extrém. Teď budu mluvit hlavně k řidičům, protože spousta z nás zná ten pocit velmi dobře. Nastartujete a po nějaký době začne festival pípání. Asistent upozorňuje na každý i na droboučký překročení rychlosti, opuštění jízdního pruhu nebo varuje před únavou. Tak co kdyby existovalo fyzicky tlačítko, kterým je možný podobný funkce vypnout jedním stiskem? Tak právě tohle údajně vyvinula jedna automobilka, takže chytrého asistenta na cestách vypnete a zbyde vám tam jenom hlou spolujezdec. Hezký den.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
0: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tady probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, dvě E na konci.
11: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravený. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Středa, deště bylo třeba, to všichni víme, akorát ti, co si vzali ještě na poslední prázdninový dny místo pod stanem, možná trošku hudrujou, ale na víkend by se opět mělo vyčasit, dokonce i na koupel. Markéta Rachmanová přeje hezký odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: události. Tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Dneska v 6 vám nabídneme další kolo hitparády Eurochart. Michal Klein vás seznámí se žebříčkem jednoho konkrétního roku z 90. let. A takhle v druhé polovině srpna. Určitě vás to bude bavit, protože podle zatím tajných indicí to vypadá, že v Eurochart tento týden uslyšíte i jeden hit, který se vám za ty roky určitě už vykouřil z hlavy. Ale bude to potom jak rána do orchestrionu a celý ten text vám postupně určitě naskočí. Tak dneska v 6 hit rádio 90. A buďte přitom Eurochart.

0: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně v Ráž u Písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz
3: 90 jsou zpátky.
4: Hit Radio 90.

0: Playlist Hitra Rádia 90, teď kořenili Spice Girls, Ivo Alač už je tady taky, přeju vám krásnou středu, i Eliška se přidá. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pozor na nehodu na 2. kilometru dálnice D2 na příjezdu do Brna. Bouračka vás zdrží okolo 10 minut. Na D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov bouralo nákladní auto s osobákem. Kolona má zhruba 2 kilometry, obrňte se trpělivostí. Na D1 zůstaneme, 15 minut se zdržíte i na příjezdu do jihomoravské metropole ve směru z Prahy. Provoz brzdí na 185. kilometru a poskakovat budete do omezení u bratislavské D2. A kolona je stále i na D8, popojíždět budete ve směru z Ústí nad Labem do Prahy, vyjedete do ní na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice a naberete asi 20 minut.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
8: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
7: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
8: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.

0: počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, k večeru na severu budou srážky četnější i s bouřkami, zatímco v jižní polovině území budou postupně srážky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 28, na jihu Moravy až 30. Zítra by mělo být o něco tepleji, 25 až 32, nejnižší noční teploty 20 až 14, jinak podobně, většinou polojasno až oblačno, místy s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Přesně 14 hodin, krásné středeční odpoledne vám všem ještě jednou přeji. Voláč, pojďme si to tady užívat společně s těmi největšími hity 90. let. Na úvod Right Said Fred.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Hit Radio 90.

0: Když se jedna místní kapela jmenuje Pretty Boy Floyd a vy se rozmýšlíte nad názvem vlastní kapely, tak vás asi taky klidně může napadnout Ugly Kid Joe, jako se to stalo téhleté americké partě, co nám teď nabídla velký hit Everything About You na Hitrádiu 90. Za chvíli další kapela s hodně zajímavým názvem Four Non Blondes.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Jedinečný hlas Marcely Detroit, který známe i ze Shakespeare Sister, právě teď obohatil playlisty Rádia 90 ve středu odpoledne. Tohle byla úžasná písnička I Believe ve 14.27 a já věřím, že by se to zase mohlo povést, že se český vyslanec na Oscary dostane koncem roku alespoň na ten 15-místný shortlist, ze kterého pak vzejde 5 nominovaných v kategorii mezinárodních filmů. Česká filmová televizní akademie totiž dneska vybrala asi opravdu nejlepší z celé pětice finalistů, a to dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Už pobral několik cen, třeba tu za nejlepší dokumentární film na prestižním Berlinále, a líbil se i publiku ve Varech. Do české kinodistribuce vstoupí zhruba za měsíc, 24. září, takže toho našeho oscarového vyslance budete moci posoudit i vy ostatní. Jinak mu v tom oscarovém klání samozřejmě budeme držet palce. Teď už Mike and the Mechanics, Word of Mouth na Hit Radio 90.

0: Na dnech města Kladna v sobotu 12. září odehrají Vanastovky svůj jediný koncert letošního léta, a to několik hodin před Lucí, která vlastně může za to, že Vanastovky letos nehrají. Teď nám ale Vanastovy věci také nabídli sbírku z Vadlejch růží na Hit Rádiu 90. Blíží se 15. hodina, budou tady dnešní Eurochartové 3 ve 3, ale do té doby třeba Robí nebo Savage Garden.
1: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Padesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vzpomínka na Pulp Fiction na Hit Radio 90. Máme 3,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3. Ale ještě předtím také aktuální informace teď od Elišky. Doprava.
1: Stále dávejte pozor na nehodu na 2. kilometru dálnice D2 na příjezdu do Brna. Osobáky se zdrží okolo 10 minut, kamiony ale brzdí už na 8. kilometru. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Brna ve směru z Prahy na dálnici D1. Osobáky zpomalují na 186. kilometru. A provoz stále brzdí i na D8. Popojíždět budete ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Do Kolony vjedete na 51. kilometru před sjezdem na Lovosice. Aktuálně ztratíte asi půl hodiny. Na vině je dopravní omezení na 41. kilometru.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
14: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
0: Počasí. Dneska večer by ještě mělo pršet i bouřit, hlavně na severu. I zítra by mělo být podobně, většinou polojasno až oblačno, místy déšť, přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od západu četnější déšť v jihovýchodní polovině území. Nejnižší noční teploty 20 až 14, nejvyšší denní 25 až 32.
15: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Každou středu od 18 hodin je na Hit Radio 90 připravená top 10 jednoho z vydání Hit Parády Eurochart, vždycky z toho stejného ročního období, které v tu dobu je, akorát teda taky vždycky z jiného nějakého 90kového roku. Dneska půjde konkrétně o Eurochart z 18. srpna roku 1990, kdy v první desítce měli své hity Madonna, Snap, a Roxette. Ale ti samí interpreti měli své další hity i na 33., 40. a 62. místě. A ty si teď zahrajeme.
16: Ivo Alač. Hit Radio 90.
17: 3 ve 3.

0: Na Hit Rádiu 90 doznívá jeden z největších hitů Roxette, který byl výroča z 18. srpna 1990 na 62. místě Listen to Your Heart. Předtím jsme to měli tehdejší 40. místo The Power od Snap a taky 33. Vogue od Madony. No a Roxette, Snap a Madonna měli tenkrát hity v top 10. Jak ostatně potvrdí i Michal Klein od 18 hodin na Hit Rádiu 90.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Rádio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

právě teď dospívává na Hit Radio 90 svůj hit Baby Baby z nedaleké Augusty ve státě Georgia, no ale z místa, které je o něco jižněji odtamtud, z Miami na Floridě, přišla dneska zpráva o překročení magické hranice 100 stupňů Fahrenheita. Ti, co umí převádět stupně, se teď diví, co je na tom, když je to nějakých 37,8 stupňů Celsia, ale ono to paradoxně ve slunném Miami není až tak běžné, protože oceán má ochlazující efekt a naposledy a vlastně poprvé od začátku měření v roce 1895 byla stovka dosažena 21. července roku 1942. Teď tedy po druhé za těch 130 let. Looking for the summer, Chris Ari, právě teď na Hit Radio 90.

0: Tohle byla jedna česká devadesátka, Žentoura, máme svý názory. Taky jste to tenkrát měli na audiokazetě, Žentour 003. No.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.

0: Takhle skvěle to George Michael tenkrát zaspíval, až všichni chtěli, aby nastoupil po Freddie Mercurym do kapely Queen. Somebody to Love, v jeho podání jsme si právě teď zahráli na Hit Radio 90. Máme 6 minut před 16. Je čas na další informace z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace dál čekejte na příjezdu do Brna po dálnici D2. Na prvním kilometru došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem. Neprůjezdný je jeden pruh. Připravte se na zdržení, v koloně budete poskakovat asi 3 kilometry. Vážná nehoda komplikuje provoz v Přerově. Na nábřeží doktora Edvarda Beneše před mostem Legií bouralo nákladní auto a srazilo dva chodce. Na místě jsou záchranáři, provoz je tu omezený. Přesuneme se do Prahy. Na Praze 7 v Nové Povltavské před vjezdem do Blanky bouralo osobní auto s autobusem. I tady čekejte zdržení. A na Pražském okruhu na 13,5 kilometru směr D1 na úrovni Lochkova nepřehlédněte porouchaný osobák.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I ve čtvrtek by mělo být většinou polojasno až oblačno, místy s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami, hlavně odpoledne a večer. V jeho východní polovině budou četnější i silnější. Nejnižší noční teploty 20 až 14, nejvyšší denní 25 až 32 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Přesně před 28 lety, tedy 19. srpna 1998, vyšlo album, které v Americe zaznamenalo nejvíce prodaných nosičů ženské umělkyně za první týden. A ta umělkyně pak díky němu získala i tehdy rekordních 10 nominací na Grammy a 5 jich proměnila. Jak můžete vidět i na našich sociálních sítích, šlo o album The Miseducation of Lauryn Hill. Solový debut zpěvačky skupiny Fugees. No ale my se teď dáme jinou skupinu na Fool's Garden.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: nejlepší ze skvostů v programu Hit Radio 90 U2 One. Naše dlouhodobá tenisová jednička v deblu, Kateřina Siniaková, bude muset před mixem na US Open po boku Brita Henryho Pettna absolvovat kvalifikaci, což tedy experti i fanoušci hodnotí slovy nehorázné a hnus, anebo větami být nejlepší na světě vám bohužel nezajistí žádný respekt, anebo čekám, že nastoupí s velkou motivací a touhou po odplatě. No tak to samozřejmě čekáme taky.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku, Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz.
12: Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Březová!
14: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
13: Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
13: Březová!
15: Resort Březová.cz.
16: Devadesátky jsou zpátky.
17: Oh, Barbie, let's go party.
16: Jsou zpátky.

Meryl Streep nedávno prohlásila, že jestli tvůrci opravdu najdou způsob, jak vrátit její postavu Donny do příběhu Mamma Mia i ve třetím filmu, tak to asi budou muset přejmenovat na Grand Mamma Mia. Každopádně Super Trooper zaznělo v jedničce i ve dvojce, takže se dá předpokládat, že tomu tak bude i ve trojce. Teď tomu tak bylo na Hitrádiu 90. No a až bude někdy film o Philovi Collinsovi nebo z jeho písniček, tak by určitě neměla chybět tahle.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Už jsou to skoro dva měsíce od jeho koncertu na Metronom festivalu v Praze. Sting nám teď na Hit Radio 90 nabídl píseň, která tenkrát taky zazněla, Desert Rose. No a za chvíli už Madonna, Ray of Light.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nádhera od Emilia ze Švédska, Big Big World na Hitrádiu 90. Máme 6 minut před 17. Čas na aktuální informace, začne Eliška. Doprava.
1: Začneme na dálnici D8. Na 93. kilometru ve směru na Drážďany došlo v tunelu k dopravní nehodě. Silnice je zavřená, počítejte s komplikacemi. Na Pražském okruhu na 59,5 kilometru směr D10 za sjezdem z D11 se srazila dvě osobní auta. Neprůjezdný je tu jeden pruh, i tady se zdržíte, zatím má kolona zhruba kilometr. Mimo dálnice se bouralo třeba ve Zlíně, nehoda je ve Štefánikově ulici na křižovatce s ulicí Losky. Srazila se tu dvě osobní auta a dodávka. Provoz je tu omezený. A komplikace čekejte i na Břeclavsku za Kobylím. Směrem na Terezín jsou v sobě tři osobáky a jezdí se tu kyvadlově.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžámko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Svatební den jako z pohádky?
13: Lázně vráž u písku.
12: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
13: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
12: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
13: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
12: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
13: Lázně-vráž.cz.
14: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
16: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
15: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
16: Stylový, pevný, bez keců.
15: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
16: Když už bydlíš, tak pořádně.
15: Deflé. Dvě E na konci.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: On air, online, v dabu i v aplikaci
20: Radia.cz.
5: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
21: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu upřesnil Český hydrometeorologický ústav. V Mariánských lázních se dnes lidé naposledy loučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Mše se zúčastnila zhruba 50 lidí a další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Jaké předměty poveze český astronaut Aleš Svoboda na mezinárodní kosmickou stanici, o tom můžeme od dneška rozhodovat také my. Výzvu spustil na svém webu projekt Česká cesta do vesmíru. Navrhovat můžeme do 18. září předměty spojené s českou historií, kulturou nebo symboly nesoucí sportovní odkaz.
5: Počasí.
0: Po Elišce s dopravou, tady byla ještě Lucka s přehledem zpráv, tak já to doplním o informace od meteorologů. Zítra by mělo být většinou polojasno až oblačno, místy s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami, odpoledne a večer postupně až zataženo, v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přeháňky a místy i silné bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 20 a 14 stupni, nejvyšší denní mezi 25 a 32.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už si pojďme připomenout dobu, kdy byl Puff Daddy ještě milován.
5: Ivo Alač, Hit Radio 90.

90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: tak možná i nějakou formu cesty kolem světa chystá na pedalboardu Zdeněk Slouka, který v uplynulých dnech absolvoval 1000 kiláků mezi Blanskem a Baltem. Předloni už doplul až Černému moři, což je dvojnásobek, a v plánu má buď trasu z Labé do Severního moře, a nebo Amazonku. Frajer.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde?
8: Od lesa prodá auto u ESA.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Pleasure, Bluesvana na Hit Rádiu 90. Tvůrci bláznivé střely a žavých výstřelů se v roce 1996 chytli tenkrát takových těch velmi populárních filmů odehrávajících se na školách, hlavně teda po obrovském úspěchu Nebezpečných myšlenek, a vytvořili parodii nazvanou u nás Bláznivá škola, v originále High School High. No a dneska je to přesně 30 let od vydání soundtracku. Na něm se podíleli členové Wu-Tang Clanu, Tony Braxton, Puff Daddy a Faith Evans a další hip-hopové a R&B hvězdy. A hodně se to prodávalo. Zejména díky úspěchu singlu, který si teď dáme jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Tady jsou Braids.

0: Takovýmto způsobem předělala hiphopová dvojka The Braids klasiku od Queenu. Bylo to na soundtracku High School High, tedy bázi mé školy, který vyšel přesně před 30 lety 19. srpna 1996. Takže tahle verze Bohemian Rhapsody byla naším dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Rádiu 90. No a teď bychom si také mohli dát ještě nějaké aktuální informace od Elišky. Doprava.
1: Komplikace stále hlásí dálnice D8 směr Drážďany. Kvůli nehodě v Německém tunelu zůstává zavřený hraniční přechod Petrovice. V tuto chvíli z dálnice naposledy si jedete exitem Knínice na 80. kilometru. Dvě dopravní nehody se vyšetřují na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10, a to na 59. až 60. kilometru. Počítejte se zdržením od Lanového mostu až k Bouračkám, budete poskakovat asi půl hodiny. A bouralo se i na dálnici D6, nehoda je na 125. kilometru ve směru na Prahu. I tady naberete zdržení, počítejte s asi 10 minutami navíc.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
4: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tvůj pocit po projektu?
1: Jipi!
2: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
10: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
9: Potřebujete auto na výlet?
10: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
9: Nebo chcete styl na každý den?
10: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
9: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
10: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
11: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
12: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: druhé půlky srpna 1990 se právě dneska vrátíme v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. Takže vlastně zjistíme, jaké letní hity rezonovaly o prázdninách před 36 lety. To už je taky skoro pravěk. A vsadím dneska boty, že na polovinu tehdejších hitů jste už úplně totálně zapomněli. A tak si je připomeneme. Ostatně od toho jsme tady. Michal Klein, ten i dneska s vámi, tak vás zdravím. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a takže ročník 1990 a za chvilku na osmičce třeba slavná balada od kapely Roxette z filmu Pretty Woman It Must Have Been Love. To poznáte zcela bezpečně. Potom si zavzpomínáme na dívčí skupinu z Guadeloupe, Zouk Machine, která se mimochodem proslavila na přelomu 80. a 90. takovým energickým tanečním stylem, který se jmenoval Zouk, nebo kterému se říká Zouk a který je typický pro okolí Malých Antil. No a jejich nejslavnějším hitem byla o prázdninách 1990 píseň Maldon La Musique d'Anlapo, kterou uslyšíte na 9. místě. No a na 10. to hnedka právě teďka odšpuntuje Madonna s hitem Hunky Punky, který napsala na popud svého tehdejšího boyfrienda, milence, herce Warrena Beattyho do filmu Dick Tracy, kde si taky ona sama zahrála atraktivní barovou zpěvačku. Co má ráda, když jí někdo občas sem tam plácne po zadku, jak vám ostatně právě teď zaspívá. Takže Hunky Punky, to je 10. V Eurochart tady na Hit Radio 90.

Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, která v 90. počítala prodeje fyzických singlů a taky alb v Evropě. Takže to občas byla taková vlastně nadnárodní všeho chuť. Třeba italská, německá, anebo to, co bylo trendy třeba ve Francii. Tak to bude i případ pátého místa mimochodem, kam vyskočil letní megahit od barbadoského zpěváka Charlesa D. Lewise, Soca Dance, kde sice pravda zpívá anglicky, ale písnička budovala hlavně ve Francii a taky v Belgii, což tedy potom v tom celoevropském kontextu stačilo na páté místo. Předtím na šestém tam čekejte ještě dozvuky fotbalového šampionátu v Itálii a hlavně tedy oficiální fotbalovou hymnu od Gianni Nannini a Edoarda Benata Une estate italiana. No a zároveň si taky připomeneme zástupce německé hudební scény a to bude teď velmi zajímavé. Teď na sedmém vám totiž zaspívá jeden z vůbec největších německých hitů všech dob Matthias Reim, tedy Verdammt, ich lieb dich. Takový ten klasický německý rockový šláger, který mu tenkrát vůbec nikdo nevěřil, že by s tím mohl uspět. Ale jak šeredně se tenkrát panáčkové v kravatách prostě sekli. Sakra miluju tě. To je možná největší hudební kliše, ale jak to tenkrát fungovalo. Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé. Dvě E na konci.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
9: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1990. 90. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 18. srpna 1990. To si hrajeme největší hity. No a taky se teď mrkneme, jaké desky, LPčka, kazety se tenkrát nejlépe prodávaly. Takže když kouknu do nejlepší desítky albového žebříčku, tak to byly alba od Erosa Ramazzottiho, Phila Collinse nebo třeba Eltona Johna, k tomu soundtracky k filmům Dick Tracy a Pretty Woman, no a na vrcholu tenkrát dokonce nejpopulárnější a taky nejvíce vydělávající skupina na světě, New Kids on the Block. Chlapci měli venku čerstvou desku Step by Step, která se nakonec stala jejich nejúspěšnější deskou v kariéře. Bytí tedy kritici vytýkali, že je taková vlastně tuctová a ne právě dvakrát inovativní. Jejich producent Maurice Starr jel tenkrát prostě takzvaně přes kopírák, což fanoušci tenkrát to ještě zkousli, ale jinak se kariéra NKOTBček pomalonku blížila době spotřeby. My si z toho nejprodávanějšího alba v Evropě o prázdninách 1990 pustíme titulní a zároveň tedy i největší hit Step by Step. A schválně dáte ještě po těch letech dohromady z paměti jména všech pěti členů. Co? Jonathan, Jordan, Joey, Donny a Danny. Abyste to nemuseli googlit.
1: Eurochart Hot 100.
2: Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl.

0: Jaká byla prázdninová Evropa po hudební stránce? Co se hrálo, na co se tančilo, co trendovalo před 630 lety? To si dneska hrajeme tady na Hit Radio 90. A to v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100, tentokrát z 18. srpna 1990. No a těsně pod vrcholem bych tady měl filmový hit, dokonce ze závěrečných titulků celovečeráku Želvy Ninja. A to od hiphopové dvojice Partners in Crime Turtle Power. Na třetím potom něco, co jste dneska vlastně už jednou slyšeli, ale akorát to bude maličko jinak. Skupina Snap totiž ve svém hitu Oops Up vysemplovala i kousek z hitu Maldon a ten jsme si zahráli, to si možná pamatujete, už na 9. místě. No a teď hned na 4. bych tady měl jednu super písničku, kterou Susan Vega napsala přímo u stolu v restauraci u Toma v New Yorku. Odtud ostatně i samotný název Tom's Diner. Musím ale přidat jedno zásadní info, že originál té písně by sám o sobě úspěšný pravděpodobně nebyl. Nebýt remixu od producentů DNA, kteří to zprostě ukradli a dodali tomu jemné taneční beaty. A zcela překvapivě sama Susan z toho byla absolutně nadšená a ani se s nima nesoudila o ušlý zisk. Palec nahoru.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1990.

0: Hip-hop a rap vládly prázdninové Evropě před 630 lety bez debát. To se to k nám valilo z Ameriky jak vlna tsunami. No a taky na prvním místě v hitparádě Eurochart Hot 100 byl tenhle moderní a trendy styl zastoupený. A to díky...
1: Eurochart Hot 100.
0: Pokračuju díky MC Hammerovi, který válcoval starý kontinent svým megahitem You Can Touch This. Byť tedy tady v tom případě už se autor originální a vysemplované melodie ozval. A sice funkový zpěvák Rick James, který Hemra dokonce zažaloval, že mu vykradl jeho píseň Super Freak. No a nakonec dosáhnul skutečně svýho. Od té doby mu každoročně, až tedy do jeho smrti, přistávaly na účtu poplatky za tantiemy. Jo, takový velmi, velmi příjemný přívídělek. No a velkým fenoménem té doby se stala nejenom samotná skladba, ale i takové ty volné kalhoty se zúženými kotníky, ve kterých MC Hammer tenkrát tančil ve videoklipu. Jakmile to tenkrát začali prodávat normálně v obchodech, okamžitě se to vyprodalo. Takže You Can Touch This, tím dneska končíme, víc k tomu nemám co dodat. Jo, akorát, že příště se dostane třeba na Prodigy a rok 97 společně provětráme. Takže opět tady v Eurochart Hot 100. Budu se moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hitradio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Hit Radio 90.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
4: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
3: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
4: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád. Pořádně pevně. Stavmin.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
4: tady není co do kamen!
3: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Březová!
7: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
6: Březová!
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
6: Březová!
8: Resort Březová.cz.

0: zajímavý, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My řveme smíchy večerový, to nás děsně baví.
0: To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy divne vystřelil bokom.
1: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
3: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.